ich odešel, tak děkuju. Ich odešel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu, že 30 let

0: Ktoré to chce?
1: Prosím, kdybyste radila podepsat Kristince vaší fotografii.

0: te se eugenia jedde me. Tož mene zká.
1: Vlastně.
0: Moje žena nic neví, že si jakdy nevrátím. Vidíte, co si nesu. Batilniny šperky, máte rozumět. Matina je moje žena, je stará.
1: Ještě
0: ale vy jste dnes stará. Víte, že blázni mají dlouhý věk. O, já budu dlouho živ. A dokud člověka živinovat, užijde lásky.